0: Éannach ó fantéin dtíí anag ihar an le Marianne riimi sinna ghar a de maiilí le bés chuswaid. Aráglinnar éis leis an 8úún is mó sa tír héis éistecht lenar na mthirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuirrtacha an seaachtain seo, seo iad na hóí.
0: A díla éanta na lei.

0: ó fantain dtí anag ihar an lei Marianne riimi sin a gibhar a de maiilí le bass frisuaid. A raglinnar éis leis an 8úisiún is mó satír hééis éisteachlinnar na mthirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuirrtacha an seaachtain seo, seo iad na hamáí.
0: A díla aint in LA.